0: Tomáča Bíža.
1: Slovenský spoved ORF. Kersi, ker nekaj manjka, če te nije.

0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.